0: ar fad sin galant a mai sef grŵp ysgor a chlohonni a chwila sef yn sin agus na hyn tan ciol a tacw agus e. Ta ma dyn ni chw ses a fe'n sio ma dyn ni ar friwred a chlohonni eg yn eile fel y wer yn chlohonni sio an le gaila ta nirian ysgol tŵn y glo ta scaff ti mel tyn a crenu hart ar yn sio ti fy mwy dan fridgen hi sy'n sin eg bon y wal ymwyr sin ma teisio fan llantr bwylig eisiau ar yn bimaj lef yn sio gydyn hi'n y chlog bio ar yn eir gydyn doeg yn sin yn sio lefse ar y priw rhed gydyn hi'n y chlog agos clonhysif yn darn y chod dan Claire ar wer sgilta modyn y mwyrra. Ta jarwain la bunch ar y Claire yn yw gys gylio'r dwysyn yla Jarwan Cade Euro la Cahus the Hope. Jarwan Cade Euro la Massage L and Massage Studio. Skef Farinia agus Mugga Coffee agus Pictor Gallant a Cade Mila Filcha la Bunch. Ta Tri Jarwan de la V Beauty la Bunch Fosta. Ta Jarwan Quica Euro da Chafin Chapel la Bunch. Or Shin Gulor Lord Duishina. And Hesha Tugum Dave agus Kaisha Ve Hurisha a Worm Checks. Mata Phone Lev Kurgi Shahar na Duishina. Quicky Heen a Quick Tri Lish and Ragre. K a one comertus wera and clohanye and neri. K he moera and clohanye da fihe fihe quick. Jenigishin agase korigisha were good fragri. Brunhamit naduish in the shinaleg. Rev yeru and clare egedoyeg a hlog. Agas shaker gwalmajer a clohanye ta brunch fetchigum. Ta ma fanart la schligan. Ta ma fanart la fod bonu. Agus tá fanart le daineir tá hartta níos an seo agus versa de óra na cheol. Naim dé bhfuil ceoltar í bí a másgat lua a tá geirí tílíní de thud véri aagi. Chuig a hína chuig a chuig a trí don na dúis sinna eile a caihí sebh thartógamsa an seo ag i bridgean tíomh amuí don chlóhania agus tuair dúsa fád mónú sligan ón tré agus fásta óra na cheol forasta dhéanú. Nas talúhar ar amare gohfuil an ceoltar ahanta seanóis a bhfuil corn iriad a bunche aici trí dhéirí sin í Gearadín Brana. Tá sí lom anas fáilte róda Gearadín.
1: Go mbíon am aghaidh Michelle.
0: Tá brean scafte tan seo linn.
1: Tá scafte brean seo. Agus léid a leh ré.
0: Bhui has sa iam ar a dúirt ma bhí ma gur ní ríthe go mbeann iri an amuí cos go teocha linne bheith muoi timuí de réim atá seo corta ma justia. Bhí an atmosfér níos fear amuí agus a lochtéisiart a sála clonhe sibh gleo na tréirte tan tréirt suas agus an nuas a ballamór ben príomhchréid a gréid thar fallehéní dóéag sílam ach idir a dé lein tá go leor tréirte go lhart lein ach na cuma corann se leis an atmosfér agus scafte brean seo. Iara Jean, Brunhar Gradam Nieli I Wheel Artsa e gawkaj an seo trinón inyú. Ta se galanta ahantas mar seo a el agus gaheri

0: Jungjong il mor hi jamo.
1: Agus ar nóid is somí den na héisin a dúsaid an chéh cheana leis an nuile na ágáil agus iad a cuairtú síl níos fearr agus níos éasca. Siad Joe John William Seoige ar ríist, agus mod duna ar thuúna nilán. An áiti meachúnaí arab solar ág siad le na áthirt ar Mheiricá.
2: Sú go bhfuil chuimhní cí níos láidre ad ar an gcuidteag an nilán Joe bhfuil, mar eag ruú ní sinne.
3: Ó tá, siad an áiti meachmuid na ngásúide mehéana agus a thead Rochon seo, Tom, ych mi ddiw sbri hartan seo. Pawrick, ych gwrs mrocho, ddiwch ar Tom. Gwrs, ych mi ddiw stech yn seo tharn tro ddim maha sy'n ffyn. Gwrs gael twas yn oes yn seo bol o rocho coed.
4: Ie.
3: Na ngasur, ie. Gwrs, ffecht yw'n nes brawn y sed, sy'n teach y rygwyr mi sean. Yn y chwtí di môron, cwyn mi mer i eich dystiach garg mag yn Doris. Yn tí di. Ie, na gas o'r beg. Ta beg o'n cwyn mi mae'r mael ahead ffyr sy'n. Ha ddyr ffyr am y master yn sy'n cwyn mi un tach eich. Yr chwle fit yr un nid o'n sio. Ie, Bridie.
2: Wyl Bridie o'r master yn? Tam cyn o'ch wysi barfad o'n y fan nhw?
3: Wysi America. Nid o'ch siasgu tri. Bo mwy rhaid Mary, nid yw'r siasg agos Leon Braidin sy'n ni, nid yw'r siasg y tri agos fi nid yw'r bron ar maher agos ar mwyhoed rŵr tred lob hen ddod eich amag yn hen iddyn Leon ocht so dim yn la trenion sy'n nid yw'r siasg y ceher fi sydd gyr y ffordd ma cyrra sydd y gol agos nid yw'r sydd sasta fwy sy'n hori sydd yr eisiau eisiau chwg bryd yn y Nw seim le yna ni, ach ni'r hannu sydd ar eisiau i nilon, i ddiog ni eisiau hannu sydd ar gael.
2: A chas agos o am eisiau chwb eimacht a sy'n eisbarach yn gyfastan?
3: O, eisiau ffyr eisiau. Gymhau yn mor eich mwyhoed, mae'r ni'r og eisiau sy'n tyl anna'r iw. Chwb, eich mae her gael gysasyn ag y minic, agos fi eich gydwyr gan y ffyr er y nilon gael gysasyn ag y minic. Eich sydd gael ar y mit, agos eich mae her gael y gobr yn y bildels. So fi ddim yn mynd i'n gymennig, mae'n dweud. Fi'ch mae'r i'r warg ys fydd gysgwch. Fi'ch rhaid mi o'n teach gymennig, ach fi mwy ar yn siol gwni. Siad na mra fi togel na ngasur, gys ydyn yn ofyr tîm ffordd tí. Gys brawn o'n i'n mehi, gys chwyl o hwrt, gobers y gladoch. Siad fi ddyn yn ofyr y lwg. Fi'ch na ffyr ydyn yn ofyr yr Mae'rch dar y brannu leis yr hiw erig yn nhw hiw cynnyol rydw i gymwch dar y malwch sy'n ochr yn ymro, twrt erig yn y gasiwyr, lawn y tig y gasiwyr ag siad fi ddyn nhw chwyd y smog yn obyr.
2: Drw, siad yn teach, y toi gwy tosw, gyd i gyrog tu yn tylon ystwy, pa cwpl y ffordd gnaf hart ar y teach siad, mae chwyl?
3: O, agos, fe gydwn yn chrob ewg sy'n yn sgybol sy'n chohol yn ystwysau. Sy'r chloch o fi'n tyb siop rysyn. Agus siad an siad an teach an siad. Jenny yn tam i, agus mi cyn wrth i'n tam cywi. Doch mwy sy'r wynnu nys. Fi mwy ddeir yr ymala her, agus fi siad siad yr ymala hir. Agus na'r chwrs i'r cwnd ein yn bi, hwn mwy ddeir stech ti Jenny, mis y teach sy'n.
1: Agus tîf hir gan teach yn yr toigw Joe, ta siad an teach ele, ar as a honig y wynter ar dŵs. Fachroch i ti, ydw o'n isio.
3: Sio dan siantach.
2: Ach, sio dan siantach, ni lawn ach yn cyrwal ys dwi.
3: Sio dan siantach, ni clon tam cywi. Fi clogion ar y teach sy'n fi wedyn sio. Agus clogion teach gan ti fi o. Agus as siantach, ni mwynt i'r catr yn canlu.
2: Oh.
3: Be? Sio.
2: Oh, wow.
3: Sio'n canlu'n cael yn bwydio.
2: Oh, sio.
3: Hiw mwyr, ie.
1: Ar nwy, yn twchtr o'n Catherine Connolly, ydw o'r gestig Joe.
3: Fi mi mi'n ngarwys yn fe cwrdd lwgl a thori. Fi chwli chi'n o'r carrots agos parton agos fati chwli o hwrt cwrdd sy'n gari sy'n.
2: Sia dan gari os cwrdd ti?
3: Sia, agos fi'ch ffeir sy'n garanti el hi sy'n sy'n. Agos si sy'n sy'n fi'n fi'ch wŵn e'n, agos fi'ch i hwrt i ni sy'n gyd teach yn sy'n.
2: Wyl Carl o'ch chi'n si sy'n sy'n y
3: bach? Carl o'n sy'n Carl o'r gawn hwgyd i sy'n.
5: Ach,
3: ta sy'n. Fy'n o'n Carl nes a lan le gani. Gani, sy'n. Ie, agos fi'n dawn mor si sy'n fado. Cael o'r gawn hwgyd i sy'n. Ie.
2: Tantach sé brean winint a chunaríre, cé nach bhfuil na fuineíán ach tá cean slineán agus tá sé a gcuhá. Agus teachsach mór bhí an freisin ag nám na chatá.
3: Chuime mé sé maithe a rinne méid seo leis se hán.
2: Se an póirte mo an tosa?
3: Agus bhí tank isce tí mú sin agus chuimi chu se tap an sin is isce. Tíocht a steach an sehain.
2: Na hall en als je een schijnzalig moer le drischer te hier go.
3: Ja, snel is het echt dat je mij zat harlo. Ik moet wel hele.
2: Zit je een echt zalig is door. Die dat te hier gaan schijnzalig en zat ha schumra le lappen gaan. Agusta broga.
3: Dat de moer agus een bakhuis en zijn. Je dat je ook haak dat na hele la. Agusta. Sin a náitim a chulú na hín pobun seo, sí síís a góltéis na cáint. Agus bíoch muidin na galhúis a stáire, agus Uncle Pauric. Bíoch maher angus múhair sa siúmbr sin an sin. Agus bíoch an áhrin is ag húis an sin,
2: sa húis an sin.
3: Bíoch sa dín rúd ag a ljó le ámad. Cúim bíoch minni sa bár ámad is sin seo. Agus sin ag héadúir a cúim bíoch dín na Aber le amad, vinn ég brann hver gónu ég að tíðan bara. Rinn ég sem roha eðs amad frösin. Það var fyrst.
2: Var það nærið amad sa sjúmursagas í tegsað, hann sílald en þess amad?
3: Tá.
2: Agus na bali, frösin klúði í amad?
3: Já, na bali, partitions á amad, já, gus við hérna hústæri amad, já.
2: Vull sé maravísa?
3: Það sé bagnach dýrach maravísa að þessin bagan af... Jóra mér veist þá, já.
2: Vilt þetta ekki hjáttir að segja að snáta ekki alveg að skoinu verið að dýna?
3: Það sé þetta ekki, já. Það sé þetta ekki, lekkur mér sé þetta ekki lást þér, já.
2: Sýnum við delið stóið gúnni. Svo dagsjöp, þú kemur í annar ístu dagsjöp inn þessu?
3: Nýdjög sérsku kæðir beltina, kæðurlóka beltina, nýdjög sérsku kæðir. Það mér þetta ekki.
2: Einnig sem finn lásin, hvernig skoinn lett finn lá?
3: Vel, kvímið mér gul sér þar bóður síðan skoði kála eilum og við gljóður sér gul tíf rokk að nýsja bælokkur og við gljóður gul mér tíf rokk að hært skoðu lærðin í lán og kvímið mér maða gul mórmór við sér gul sér bóður að hlæg og lán sér makar svo varægjum mér
2: Is tú ekki hjálp sér, þú getur ekki hjálp þú getur tíma hóri, að hvað hærið, nach vekkur sér en þegar sér nú nýlan sér yfir íst?
3: Nýl sama, hann ekki sér, nýl sama hann ekki mú hóri stekkan sér, beidir vóri vóna ég sérna, mér hann ekki sér þess meira kach, við má hér stekk sák minnig mér, við sér sjóltórið nýlega Martin Hólin, sér hóas, við sér stekk minnig, við múti sér þess meira kach, Beidir tús na sjáttu því hannig mítið kuppu sárun sjá meginn er holidays fyrsinn með párik þess að hvað ég Ach því, þá higgur séð við nærið að makra úp nýr ámakka við kýmrjúir þess að við séð að kýmrjúir að sýl sér na gæsúr svo því við verið því távokt að tarlú makra úp svo ég þess að við kýmrjú sýr Nýr röður Doris Wall Nýra andar þess TV er með.
2: Nýra?
3: Nó.
2: Ó, nach álun þess að týf sér gann í lann.
3: Það er í hjúlust þú nýst sjón om að það náðum mýlug að mann og að mýlug sjúlun sér gann sér nýgus trá gæna korl í þána lög.
2: Ó, korl í þána bæ?
3: Já, það er mýmur nú aðsvör bæg hann sýsa er mæðin sjúl og hladach fyrir kvartu rekk.
4: Já.
3: Já. Við séum við okkur með dænjum að sinna að gæða sér vegur.
2: Gæða rá hans að hísa sér, hvað við snuð tíkja sér?
3: Tíu vil án, kjána kjöp sér nýs.
2: Sjáns grósið þimmi fyrir nám grósið sér sér?
3: Við séum þimmi, gæs bæða sér að hannig.
4: Það rá án ég frösin, I think.
3: Við sem fyrir rá án ég, við mjöl án við post ég kvæði gönda sjógi, ég parakín tam sjógi, Mwyl an fi'r mwyhyr i'r parking tam siog i'r ffilio fi'n siohed. Sy'n mwyntio'ch gwa tam y tiog i fi'n sydd i yn y hwr.

0: school cha deli e a school cha rish ke ken tuer ma ton wol do ha sabi gadarl hai shinige ege fobol
1: Ta master dohos ta kaje wol yan at grower wala the remer hegem ta sharashigan post go wol chansen shin go faller for a couple of me but I didn't be a winchin sas to e laku august e christian and the grow no few e laku in sanach rosha in the chan follow on la new ta chansi sin ta dini dohosa after dini alarach nore emin rod haribi tasha jaka de alarach rishak kejmu go he much of a dohosa bejugo dalai rodnyata mahancha
2: Owen McGarvey, a constantian le Francis Nigedzi. Ta bagers dinta ig UEFA, ska agriat sakut na Europa, gunyan shad boycott at chreif homortus sakut on down, da lianach FIFA lenagud planani, skarani a yel sigomortus le inishturi privadicha. Inye, ig crinu egan dalag a UEFA, lak na buil go ein gho lish maikat, id a gra nach fezer glaka lish, gur fezer corn on down a yel na chanacht. Wallumun shle brenu erin gunsbods, ta hui ru Rua o Galachwyd, gynifwy le Celsi Rui Dod. Dych chi edfoel sy'n ychwy.
3: Garam agos.
2: Ta Gianni Infantino, uwchtr am FIFA, ta siag eira ffwchwyd eich dod troch dola o wnw e fach na'n sy'n erigid e fawla gan chwmwrtus. Cian loch dod ta ersyn, da gwrwch sy'n le cysd y ffordbwra yn taacwyd ar fod yn dawn?
3: Wel, ni'n cymryd gwyl solir at mwyr byd jant ag Infantino o'r cyndoi wyl y targed le ddeliw yma. Agos sy'n rwyd y santasi ffasiolig na gwyl peahan i chart nis y mi na sawna ffachanyw gwychdra yn ŵr a hew do FIFA. Agos da siach cynchosr at er gwyl sia ag malw dyni bydyr le foti a charent o hyn le ffanat ys y ffos yn y wyl sia. Tegel o'r tîte achos ys yn Afrika ys yn eisiau gysyn ni'n solir at y byd jant ac ysyn am wyt yn sest ys yn colore ys yn y flan sio yn gyn am y reigr lwr America hwy leir agos i chyn yma cymwaith le UEFA yn sy'n orb na wyt yn sest ydol y rei le rydw i byd flan sio agos mae'r tesyn fel harlw ni fe Ta cwbwyr, cwbwyr mwrt ysgi chat nis ym nianna, bydd yna mae mre na ffei san orb glocw pwyrt. Mae lian sydd reil ysyn boycott sio.
2: Ta Infantino, tra gael y cwts yf 30 miliwn euro dy gach cymwn. Sy'n erigyd anfeltach yn ysgo hir y bega. Fach sy'n ddechrau gael o'r ac y beth etsych dal?
3: Wel, cwrgais cymwn pel yn y heren. Ta siad sy'n lipa dy hefa erigyd. Egs fe chai'n ta Malta Mata dyna gylhwyrt troch cwig mylyn dyd ha'r cwpl o blien agos ni'n dweud y byd nag ymwneud tîr y bygaile agos cwmwniad ar nesion te a fyw thais dy glocwyl ys ach sy'n gacrad o te gydwyr dyn ni lys no te anesdi ar te prifid ar te ddysda ma te anesdi ar prifid on agos iad y cwr arig ar ddysda beth sydd ddim yn dotarw a el ar y gydesdi ar agos ma te sydd ddim coron yn dôn agos The dears that I'm near, I guess I can't even acquire just more. I guess I arrogate of FIFA. The team was the gallery, and I guess got a yield. Could you then acquire and own the unity privilege? Now all of a sudden you be rather be for the FIFA. I guess you know this hunting behind for the donor. Quite well, I'm not going to deny the hodge. Clan Trump, Glocker Puritans, and SGH. Cwm yn siarad o'r cysh ni gohomlan. Dwi'n cael fy arigod ys, cyndan o'r ddi hannig yma, no, Dwi'n Infantino gyro arigod siol ag halda cadwol bol ffyrnia yn FIFA agos mae'n ysmw arigod ar ffoel di ffa hyn a sy'n glorys tefach di hwgys yma sio ti yw siol am hyn no agos ni'r lwy yw gyffolia no glor peladari agos bysia tefach ta gyda'i abrach i ydyn ffrid y dôn.
2: Wyr brenna ta gyda'i nwy lwyd eig o fel yn ffwfyr ag na cwmwyn hecht yr eich chwyg FIFA le rog yng Nglacysid leis yn terys gyns bael a ffecal agos dyma cyns y glwysio mwys gwylio'r elef yn gwnsbwyd sy'n a ffoc yn mynd sy'n ar maed yn agor y mil yma hed Hiwi rwa o galachwyd gynifwy le Celsi chwy dod yn sy'n. Wel sy'n e ar gyn gwnonio gys gyda'i fyn o'n sacht yn sio bwy chos le ffwyr yn chlod o'n dolyn agos parc o maenin e fi mwyn cwrsi ffwyma agos tecniorachta si rhan o'n i laharta e fi o'n mwynhau agos Seamus MacDonagh a bhí ó mon léirithe. Bhuim seo fanúlaí neachtain go nóis éirí.
4: Tá app nua Airfort Valio clia tirlinghe. Fáidh fulóir a bh eitilte bio, Queer Park Oil, Fast Track, agus Tolglana in Oirithe Rivre. Agus buintana vas laskini bresha ari ranahe sero clacht lenar skeim dealchuch de nua dub. Islod al dochamponach tashtil riachtanach anew. Own App Store new Google Play. Fech dublinairport.com lahai tila olish freshen. Tashtil klishte. Le hap nua airfort valio clia ato foil in nish.
5: Achara. Onyarna tu jarma dun stola eik.
6: Mi yenim si jarma di gas real.
5: Achta she nomeid chana hocht. Nak gapin tu gwillan tam eik bre. Gyar ort.
6: Dort me leit. Mi yenim si jarma di gas real.
5: Nav yarma ta. Shachin pien hoish dola emkwege. Fai Neurochoin agus Iac, le hap Iflo my tolls.
7: Sketchamini, na mielte blienig fos, agus kuvni a vei agat gajo. Bei na kete imacht ar shul ar fud na heren le lin hiachtan na shunta na hairachta. Te sa tor ar an intas. Ta olas fuin meid a vei ar shul ar fud na heren on gugu lo jeg gaji an triu loas fehe de vi lunasa ar heritageweek.ie. Shachtan no shunta na hairachta. Clor da chud na corla airachta or na taku ag kiangal clor airachta na nudra sa chul agas agan rain te hiachta real te sa chul agas airachta.
8: RTE.
9: Supporting the arts.
8: Ag taku leis na haliana.
10: Ansha, ag an gomishunam omiacht agas cusin tol tori. Cremid olis air foil ata eeske le tishkant. Naga meg mwinter na herin in an. Kalga. Foshka. Ooh. Agus bánu a chachant. Bí ar an olas fi chearta tóltóri, agus fai erlisi áshúla chun cárúla da chuid arga da vanish tú. Tórcourt ar ccpc.ie.
11: Tásha bagéisduch le RTE Radio na Gaeltachta.
12: Many diarib na prífskil ta náisiúnta agus idir náisiúnta galéveg maríni huluán. Dúr tamás gul sé takir choin tú fúi warga le dedach ar leisú gogal Israel in the wil sacrihe le galinglech le na gudárum. Agus gynimoch fórsi Israel as limistir gaz a gareida chéle. Bhí in tíratas gul akadís wahab a gudárum a kuraas gain dolan kíniana sa sas coga a fógríf a mí yerifóver sa kaitse. Dúrt uachtarán verika Donald Trump gur dolan kín mór ta sa meida stérni sa le réaltas nú go chuid na Palestínach a bhunú i Gaza. Dúirt FG ó Hamas, gonionnach caiiste a bhuana báirtíochan an nuachtar an Trump le Gaza a réalú, muirseocht ar a bróiseas as na hárim a bheits le díchmisiúnú a stóráil. Dúirt an grúpa Gúlsúlacab gonionna idirgháhálaiche agus an báirtíochan a cínte go ngéile Israel go hérmaí an tocrithe. Ash Harant Israel as Gaza in the mask, Niarna Israel ein rotus effigul fui shafos. Tá dramaní glór gasa in túlis na plananí le corn sacar a dauna díal le inisturí prívadacha. Dúirt UEFA in ní, gynionach siad baicat ar a gomortas, má hain FIFA ar ailan agud plananí le scaranní an a díal. Tá cónaim reigun na chile ina bhfuil tír agus dóichid teach í mach in aí ó chun, tíra atá America, America Láir agus sa mór charib. A chan níos sin héin, dúirt FIFA i rís deile ar maidin gúil séad le gal a ráil leis a brósas cúlúchan le scaranaí i díal in ghraithe chomórtas choran an dán. Dúirt rín inbhánach na Spáine go gaptar go neach a thart ar chearcha 9 míle imirceach isteach i gceantar Suéta Dúisgirt na Háfracil a chéruhar a fichid, hasa na mílta tíocht a stáach sa gantar ar leis a Spáine in ní. Tá príomhairin na Spáine Pedro Sánchez le cuairt a chuairt ar a gantar in Neuv. Tá an ghríomharacht náisiúnta an bainistíocht sóchaní náma le scar ag meánaiche nacht ag riocht a buníf séblia na dégochan le iasacht í muine a mancaní na héran a hogeal ar láidh. Bus an an bavasa a bhí an dhéirché meirigadis in nyeran na blian a gáhíligus a ní a buníf náma agus bhí conspud agus ímrí hórán ag an ám gur uolach móravachán ar chán ícorí na tíra. Bavaniad na scéal ta náisiúnta agus idir náisiúnta.
9: Na príomhscéalta eitriúil in is ag tá sé sa tuaisceart a liú i chiomh ní chun chuile. Dhéanar oifig poist anagra a ghrídeanú agus aistear na contais go hoifig poist in chlochan lé. Tá an bhaisteas fuist ag iri as a dúil go sinú agus go dtí seo níl duinear bí roundaí ag an past leis an oifig poist a réachtáil. Agus dúirt Eoin McGarvagh fear poist sa cheantar gur cáil mhór an oifig poist a cheantar anagra agus tá íochtar na rásan ar fad. Tá go leor dá lucht gró agus tá phobal na héite brona agus imní aniu seochar go mbeidh an oifig poist ag druid go héirithe daoine tá níos sinne idir te. Mar sin féin thug sé leafas go bhfuil an pobal measar a dóchasa go mbeidh grólacht sa cheantar sésta oifig poist a réachtáil tuas tí a chopla mí. Dolchan cyn sa ta sa dreacht sgema ta cadu gyn realtas da hi hi sosialta wyl concrete lockdown tu ydw chan corlear condai Joy Beard. Tan sgema la tasiacht a mi men fowyr a chod an corlear beard yn yw'l dan rin tihiacta na jig la sire yn tawri ein wyl a chod ar an sgema. Dwi'r chi gwyl bresys miliwn gyliau euro catch yn corlear condai gwyn yng ngal hynny ar a chorw tihi sosialta wyl concrete lockdown tu. One ní smó na lead an na gluhanna éigendala a fór an chatanacht chead raira critical sa chead lead an vlíen la chimpistí bóhar. Tá doctorí ag an chatanacht an nungal agus dyr dyniacu an Dr. Jerry Lane gwyl medw ar lín an líni a fór bwes a chimpistí bóhar a na glwstyr a góni fwyn veig dyni a ta gorti gydyna. Na sgíaltaí baise agus ácríatóirí. Fuair an canana orbhíne Stanley Johnson is carrig fa gáhaircaí dar í baga baise de cedanne. Dhéanar a ara is sépal a túin baire tléfa litir canan inniu ón cearachlog go dín séachlog. Dhéanar é chremu i Grematorium Lakelands a gondain chabhain ag lehenne i cehar amuera in é seirbhis tóirí ag hiine go chlog a noglas níu óin an balamór dún fanahai ní bheith fada ar bí sa tá. For Charlie Danny O'Gallagher is ballin' an dreichid in Bunbeg bais an Harlan Pobl in Chlohan Yei arru reir. Tara ara di nina norin y groch fala a tan ara da haila agus cairja a wain. Cotara a rila gwer a gailhan in y afran a hinia gachlog a ja Pobl colum cilia croch fala a muera. Socriatóri Charlie Harley na Harlana Alchachoran, cotara inyua a rila gwer na critcha in y afran a hinia gachlog a ja Pobl na nacri. Socriatóri in yar vlachtar a gairda Edward O'Gallagher na Eddie Neddy Owen mar a bair anhyr is sord bala clia ar gyfas anagra o gwyhysta. Cotar in yua a rilic ur anagra in y afran a hinia gachlog a ja pobl anagra. Agus socriatóri Mary I Goharty Mary Conroy rib fosu is gart na bred carigart agus bala wyrd condai wio agus Glasgow o gwyhys. Cotar in nuí sa rilic eitiúil in y afran a dóchlog a ja pobl ón báiste carigart. Sinuol ón tuaisgart.
13: Príf sgilt in nír hair a léfag mori bríz ní chúlan an nora an vlíana bograhi víg pobl hímon na gálive o hos a siad. Dr. Leffis a dwar ysgol vlían túl na hagrechta go dug siad cúna gos cian míle siachgé dyni sin ordu 80 fwyn gaid ar y meid a dug siad cúna gob sem lían gó víle gos y fichy trí. Seiche trach stó dyni fi lóstín eigendala a gundai hen a gálive wio ys rus cúmán ag zerit na blían an nara. Tá cead plán ala tucaí ag gomisiún plán ala gan chólacht Platinum Edge Investments le áit lóistín a thógáil san náitibeochtach ósta an Mayfly an Uachtar Ard. Tregeist ag gólacht síne bheith trí stór ar airde a chuir leis an náitibeochtach ósta gus ní gínta ag a chumrí leapan na bheith san na bheith se réití. Tá fáilte chuir ag gcóirlear chundé Martin Lee Banisteur sgim isge loch urberte agus letir mylain, rifan mwynu 162 miliwn euro, ta cedi gyrealtas ga herfisi isge fwy'n tua yn tachtan sia. Zer y cwrlir li, gyda gwn yn dion tos isio deis go grŵp sgim ni isge nhw sedd hein, pwy pwy i iasw agus tralaf nhw chanacht y deitachon solohar agus y fwy'n si isge awsw. Astrofor Corp Cheit Devani, Cheit Fáric Fítir, in ein Fáric Fítir is in Sbarachan, agus a fan Cotín Chion Tam nach Maran, bant rach waiko Fíti is a darin glas is ir mód, sa chai blianta in a cúnni a gór na rún in Drúan, agus a wása a Bristan Hasan a la Garid, is teach a sépal litir mód, ag a hochta chlog trúnú na nio.
12: léhir afrin na stochríide i tínia ag i híné gan maidin na marach agus curir rilic letir móri héis an afrin. Bined, prífsgelt an iarhir.
14: Prífsgelt an deskirt a léfag a con omwine chon. Tá sé fógur hig a cór chúlé gur i hala éman vixíne agus ní sápel chúlé a bheg an ócáid chomórha blian túl a chreilfer ar RTE Radio na Gaeltachta de daunig se chúin. Tá